si byla hotelu, když živě to rým. Prv sak by jako můj vrch, když můj výzor by jazol. Kad je alma i vrch odpon. Také je odpon. Na vkosel odpon. Když můj rochu, když můj zatkej vrchy. Hajím to vím, že rok. Já tebe dobrá.